0: Tak to byla Beethovenová 7. symfonie, tak jak ji hrála komorní filharmonie s Brehm s dirigentem Paavo Järvim. A vybírá Jana Švarlenková, solohornistka symfonického orchestru Českého rozhlasu. Takže zase horny.
1: Ano, pro změnu tady máme horny, máme tady zase skvělé tylšary, ale vzali si na pomoc ještě 4 skvělé pány a natočili od François Doprata sextet. Je to neuvěřitelně virtuózní věc. Každý pár si myslím, že se tam mohl, jak říkáme, vyřádit. A lesní rohy hrajou pánové Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký, Jiří Havlík, Rudolf Beránek a Jindřich Petráš.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme poslouchali velký sextet C-dur François Doprata. Hráli členové sekce lesních rohů České filharmonie Zdeněk Tilšar, Bedřich Tilšar, Zdeněk Divoký, Jiří Havlík, Rudolf Beránek a Jindřich Petráš. A Dopratův sextet pro nás dnes vybrala Jana Švarlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Další skladbou bude Alpská symfonie od Richarda Strause v podání Staatskapelle Dresden. Tato nahrávka vznikla, když já jsem v tomto orchestru působila jako praktikantka a mohla i pod taktovkou Fabia Luisi hrát. Období v tomto orchestru vlastně pro mě znamenalo strašně moc, protože to byla moje první zkušenost s divadlem. Do té doby jsem hrála jenom v symfoniácích nebo v komorních orchestrech, ale vlastně to spojení té hudby s tím, co se odehrává nahoře, ten zpěv nebo balet, tak si myslím, že tam to moje hudební cítění teprve opravdu dozrálo a opravdu se mi někdy stalo, když hrála Boéma nebo nějaký takový krásný opery, že jsem i uronila, protože to byla taková nádhera a nemůžu na to dodnes zapomenout, jak strašně se mi to líbilo. A Fabio Luisi byl úžasný muzikant, samozřejmě trošku přísnější pán, ale tahle nahrávka je taky fantastická, kolegové žestěři samozřejmě zase tam excelují a ráda bych to posluchačům také zprostředkovala. Takže zazní Alpská symfonie v podání Staatskapelle Dresden a pod taktovkou Fabia Luisi.
0: Takže moc děkujeme a těšíme se na shledanou zítra.
1: Já také moc děkuji a těším se. Na shledanou.

0: Alpskou symfonii Richarda Strause hrála Staatskapelle Dresden, řídil Fabio Luisi. I zítra na návštěvu za Janou Švadlenkovou zve Jana Vašatová. Naschledanou.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači. Začíná další pořad z cyklu věnovaného staré hudbě. Začíná speciální koncert s názvem Od Klaudia k Ludwigovi, který je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky, s přihlédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Úvodní skladba pořadu patří odkazu italského komponisty Alessandra Stradelli, ale dnes to budou dvě jeho skladby, první je spíše miniatura. Je to symfonia pro housle, violoncello a basso continuo d-moll. Hraje Accademia per Musica, Andrea Fossa, violoncello a Francesco Roman, Teorba.

To byla symfonia pro housle, violončelo a basso continuo D moll od Alessandra Stradelli. Hrála Accademia per Musica, Andrea Fossa, violončelo a Francesco Roman, teorba. A následuje kantáta pro soprán, dvoje housle a basso continuo, nazvaná Serenata od stejného autora. Zpívá Elizabeth Scholl, soprán, hraje soubor Modo Antico, řídí Federico Maria Sardelli.

Sopranistka Elizabeth Scholl zpívala solo v serenátě od Alessandra Stradery. Hrál soubor Modo Antico, který řídil Federico Maria Sardelli. Italskou barokní melodiku vystřídá v pořadu staré hudby od Claudia Ludwigovi klasická kreace božského Amadea. Uslyšíte symfonii číslo 31 D-dur pařížskou od Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje Akademie pro starou hudbu Berlín, řídí Bernard Fork.

0: Tak to byla symfonie číslo 31 D-dur pařížská od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála Akademie staré hudby. Řídil Bernhard Fork.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte speciál staré hudby s názvem Od Klaudia k Ludvigovi. Pořad je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky s přihlédnutím k příslušné dobové manýře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Následující skladbou je populární edukativně se tvářící kompozice s názvem Hudby mistr věrný, jak zní překlad originálního názvu Der Getreue Musikmeister od Georga Filipa Telemana. Z většího celku instrumentálních a vokálních skladeb dnes zazní lekce číslo 13 pro soprán a baso continuo. Má 4 části. Žig a mol pro housle podle Johanna Georga Pisendla, árii z opery Die verkehrte Welt, svět vzhůru nohama, dále suitu D-dur pro loutnu podle Barona a opět scénu z opery Svět vzhůru nohama. Zpívají Hans-Georg Wimmer, bas, a Martina Linz, soprán. Hrají členové souboru Kamerata Köln, Hajo Böss, housle, a Yasunori Imamura, loutna.

To byl výběr z kompozice pod názvem Hudby mistr věrný od Georga Filipa Telemana. Z většího celku instrumentálních a vokálních skladeb dnes byla na programu lekce číslo 13 pro soprán a baso continuo o čtyřech částech. Hráli členové souboru Kamerata Köln, Hajo Bes, housle, a Yasunori Imamura, loutna. Do kompletu severoněmecké hudby náleží také tvorba českého mistra melodramů Jiřího Antonína, tedy Georga Bendy. Do dnešního dílu speciálu jsem vybral jeho sonátu pro flétnu a čembalo. Třebaže flétnista András Kröpr nehraje na dobový, tedy postbarokní, ale soudobý nástroj. Na čembalo ho doprovází Bernhard Gilitzer.

0: Flétnista Andreas Kreper a čembalista Bernhard Gilitzer hráli sonátu G-dur od Jiřího Antonína Bendy.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad od Klaudia Kludvigovi, který je věnovaný interpretaci skladeb z

1600 v oratoři Santa Maria in Vallicella v Římě. Dílo je považováno za první barokní oratorium vzhledem k moralitě a mnoha parafrázím liturgie, ale stejně tak může být pojmenováno operou. Sám autor prohlásil, že je skutečným obroditelem řeckého stylu herectví se zpěvem, tedy opery, a vstupuje tak do konfrontace s operou Euridika Jacopa Perryho a Giulia Caciniho. Ta se oproti Cavalieremu dílu opozdila o 7 měsíců, ale zůstává fakt, že Perry napsal už v roce 1597 operu Daphne. Její partitura se ztratila, ale dochovalo se libreto o 455 slokách. Platí tedy, že Cavalieriho reprezentace je nejstarší dochovanou operou. Ať už to byl ten či onen komponista, či další, včetně Monteverdiho se svým Orfeem, všichni tvořili operu jako vzkříšení staré řecké tragédie, přesvědčení, že byla zpívána. Ale staří Řekové svá dramata deklamovali. Omylem tedy vznikl žánr, který se dočkal ohromné péče a pěstuje se už více než 400 let. Libretto reprezentace popisuje alegorický dialog mezi duší a tělem o zřeknutí se hmotných rozkoší ve prospěch duchovní spásy. Vystupují v něm jiné postavy jako čas, rozum, svět a anděl strážný. Kate Bolton ve své poznámce o nahrávce opery konstatuje, že Cavalieriho partitura je převážně dramaticky monodická, ačkoliv sbory, madrigaly a instrumentální čísla pomáhají měnit texturu. Je to hudební jazyk, který je notoricky obtížné oživit a l'arpeggiata si zaslouží veškeré uznání za realizaci, která je v souladu se skladatelovými záměry, ale zároveň má dostatek dramatu a barev, aby oslovila moderního posluchače. Tuto reflexi napsala Kate Bolton pro BBC Music Magazine v lednu roku 2012. A právě tuto zmíněnou nahrávku pro label Alfa dnes uslyšíte. V nahrávce opery Oratoria Zobrazení duše a těla od Emilia de Cavalieriho zpívají Marco Beasley, tenor, čas a tělo, Johannete Zome, soprán, duše, Jan von Elsake, tenor, rozum, Stephen McLeod, basbariton, rada a svět, Dominic Wyss, tenor, zábavný společník, Nicolas Achte, bariton, také zábavný společník, Nuria Rial, soprán, anděl strážný, Beatrice Mayo Felip, mezzosoprán, nevěstka a vokalisté souboru L'arpeggiata. Hraje instrumentální sekce souboru L'arpeggiata, řídí Kristýna Pluha.

0: Slyšeli jste operní oratorium o prologu a třech dějstvích Representatione di anima e di corpo, zobrazení či představení duše a těla od Emilia de Cavalieriho. Zpívali Marco Beasley, tenor, čas a tělo, Johannete Zome, soprán, jako duše, Jan von Elsake, tenor, rozum, Stephen McLeod, basbariton, rada a svět, Dominic Wyss, tenor, a Nicolas Achte, to byli zábavní společníci, dále Nuria Rial, soprán, anděl strážný, Beatrice Mayo-Philipp, mezzosoprán, nevěstka a vokalisté souboru L'Arpeggiata. Hrála instrumentální sekce souboru L'Arpeggiata, řídila Kristýna Pluha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program stanice pokračuje hudbou Josefa Haydna. Bude to smyčcový kvartet H-moll opus 33 číslo 1 podle Hobokenova katalogu oddíl 3 číslo 37. Šestici smyčcových kvartetů opus 33 psal Haydn v létě a na podzim roku 1781 pro vídeňského vydavatele Artaria. Tato sada má několik přezdívek, z nich nejběžnější je ruské kvartety, protože Haydn je věnoval ruskému velkoknížeti Pavlovi II. Možná, že všechny měly premiéru na Božího dvánoční roku 1781 ve vídeňském bytě vévodovy manželky, velkokněžny Marie Fjodorovny. Haydnův smyčcový kvartet H-moll opus 33 číslo 1 hraje kvarteto Chiaroscuro v překladu Šerosvit ve složení Alina Ibragimova a Pablo Hernán Benedí, housle, Emilie Hernlund, viola, a Claire Tyrion, violončelo. Kvartet, založený v roce 2005, hraje hudbu klasického a raně romantického období na střevové struny a historické smyčce.

To byl smyčcový kvartet Hámol opus 33 číslo 1 Josefa Haydna. Podle Hobokena oddíl 3 číslo 37. Hrálo kvarteto Chiaroscuro, Šerosvit. A následuje koncert pro varhany a orchestr A-dur od Georga Friedricha Händla. Jeho katalogu číslo 296. Hrají Simon Preston, varhany a The English Concert, tedy anglický koncert, řídí Trevor Pinnock.

Simon Preston, varhany a The English Concert řídil Trevor Pinnock, hráli koncert pro varhany a orchestr A-dur od Georga Friedricha Händla, číslo 296 v katalogu jeho skladeb.

Dnešní díl speciálu Staré hudby od Claudia Kludvigovi uzavře Capriccio pro klavír e-moll opus 47 číslo 1 od Mucia Clementiho. Na dobové pianoforte hraje Edoardo Torbianelli.

To bylo Capriccio pro klavír e-moll opus 47 číslo 1 od Mucia Clementiho. Na dobové pianoforte hrál Eduardo Torbianelli. Speciálem staré hudby od Claudia Kludvigovi vás provázel Rafael Brom.

0: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes po druhé jsme s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě u Jany Švadlenkové, solohornistky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, která pro nás vybírá své oblíbené nahrávky. Čím začnete?
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Ráda bych začala koncertním kusem pro čtyři lesní rohy od Roberta Schumanna, který natočili pánové Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Rudolf Beránek, Stanislav Suchánek a Emanuel Hrdina s doprovodem Dvořákova komunního orchestru pod vedením Vladimíra Válka.

0: Takto jsme na stanici Český rozhlas D-dur poslouchali koncertní kus pro čtyři lesní rohy a orchestr F-dur opus 86 Roberta Schumanna, tak jak ho hráli vlastně profesoři Jany Švadlenkové, u které jsme dnes na návštěvě, pan Bedřich Tilšar a pan Zdeněk Tilšar, a dále členové Filharmonie Rudolf Beránek, Stanislav Suchánek a Emanuel Hrdina spolu s Dvořákovým komorním orchestrem, který řídil Vladimír Válek.
1: Ano, další skladbu jsem přinesla od Wolfganga Amadea Mozarta, a sice je to úprava Kouzelné flétny pro dechový kvintet. Kvintet se jmenuje Akademia Wind Quintet Prague, kde hraje lesní roh František Pok, jak jsem již včera zmiňovala, můj kolega se Sočru, který vlastně může za to, že jsem to dopracovala až jsem do rádia. Ano, on byl ten hlavní spouštěč, že jsem se do rádia namotivovala vlastně, nebo namotivovala hrát tu první hornu. Uslyšíme Kouzelnou flétnu v úpravě pro dechový kvintet a hrají pánové Jiří Maršálek, Petr Doněk, Oto Trnka, František Pok a Josef Janda.

0: to byl Akademia Wind Quintet a zpracování hudby z Mozartovy kouzelné flétny pro dechový kvintet. Nahrávku vybrala Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem Dédor na návštěvě.
1: Další skladbou bude nahrávka žesťového souboru Pražské konzervatoře, s kterou zvítězili na soutěži Concerto Bohemia v roce 2004. Tento soubor vedl můj bývalý pan profesor Bedřich Tilšar a mimo jiné v něm hrál můj manžel Martin Švadlenka a vím, že vždycky ještě dodnes vypráví zážitky z těchhletěch zkoušek. Ten velký žestěvý soubor, vemte si to, to bylo několik pásků výtečníků, protože žestěři, zejména trumpetisti, mají vždycky ve

0: to bylo několik částí z Händlovy vodní hudby, tak jak vybrala Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D dur na návštěvě, a tak jak je hrál žestový soubor Pražské konzervatoře, s kterým skladbu nastudoval profesor Bedřich Tilšar. A ten soubor a ty nahrávky se potom velice dobře umístili, oni zvítězili v rozhlasové soutěži Concerto Bohemia v roce 2004.
1: Další skladbou bude Braniborský koncert číslo 2 a v podání Akademie für Alte Musik Berlin. Tento orchestr mě vždycky neuvěřitelně motivoval. Je to orchestr staré hudby, kde se hraje na dobové nástroje. Já jsem během studií v Berlíně také absolvovala studium na tento přirozený lesní roh a vždycky jsem si tyhle nahrávky té Akademie für Alte Musik velmi ráda pouštěla a vlastně tím, že pan profesor Dalman z Berlínské univerzity mě občas vzal někam si na to i zahrát, takže jsem se dostala do podvědomí těchto muzikantů a v letošním roce se mi vlastně splnil sen, protože už dvakrát jsem s Akademie für Alte Musik hrála. Takže bych vám ráda pustila Braniborský koncert číslo 2 od Johanna Sebastiana Bacha v podání Akademie für Alte Musik a těžký trumpetový part tam hraje Friedemann Immer.

0: to byl braniborský koncert číslo 2 Johanna Sebastiana Bacha v podání Akademie für Alte Musik Berlin, tak jak nahrávku vybrala Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem Derdu na návštěvě. Hrál tam její profesor Christian Dahlmann a jak se říkala jméno toho trumpetisty, který tam vyšívá ten trumpetový pár?
1: Ano, ten trumpetista se jmenuje Friedemann Immer.
0: Děkuju. Kam dál, zase zpátky do Prahy?
1: Ano, jdeme zpátky do Prahy a máme tady znova Tilšary, mé milované, a sice tria pro lesní roh od Antonína Reichy. Tady bych ráda pustila ten čtvrtý sešit, kde je velmi náročný ten part třetího lesního rohu. Pan profesor mi vyprávěl, že nevěděli úplně přesně s bratrem Zdeňkem, kdo by to s nima mohl hrát, tak se zeptali tehdy Zdeňka Divokého a Zdeněk povídá, no tak já bych ale napřed rád viděl ty noty, já se na to podívám a řeknu vám. A prý po pár dnech přišel a říkal, no tak to by šlo. A opravdu neuvěřitelně ten part zvládl a páni Tilšaři byli nadšení, takže natočili tento čtvrtý sešit Reichových trií.
0: Těch tří je celkem, myslím, 24, vidíte, a rozdělené jsou do 4 sešitů.
1: Ano, je 24, přesně tak. Máme to rozdělené ve 4 sešitech a právě uslyšíme čtvrtý sešit Reichových trií v podání Zdeňka Divokého, Bedřicha Tilšara a Zdeňka Tilšara.

0: Poslouchali jsme tria pro lesní rohy Antonína Reichy. Byl to čtvrtý sešit těchto trií, protože jich je celkem 24. A na té nahrávce hráli bratři Tilšarové spolu se svým kolegou z České filharmonie Zdeňkem Divokým a nahrávku pro nás dnes vybírala Jana Švadlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Další hudbou bude Svita z Louskáčku, a sice pro úpravu dechového kvinteta v podání Akademia Wind Quintet Prague, a hrají Ježíš jmenovaní František Pok, Otto Trnka, Jiří Maršálek, Petr Doněk, Josef Janda. Já jsem vlastně v dechovém kvintetu hrála již od svých studií na konzervatoři, kde jsme se spolužákama založili takový malý kvintet dechový a hráli jsme si spíš tak pro radost. A když jsem přišla do Berlína, tak jsem se jen zmínila, že ráda hraju v dechovém kvintetu, a už si mě tam starší spolužáci z univerzity odchytli a opravdu jsme asi 3 roky intenzivně zkoušeli a natočili jsme si i takové demo CDčko a dokonce jsme dojeli až do Mnichova na ARD soutěž, jmenovali jsme se Ligeti Quintet, a i když jsme se tenkrát neumístili, tak jsme měli spoustu koncertů a spoustu zážitků, dokonce jsme měli soustředění u nás doma, u našich rodičů v jižních Čechách, kde nám mamka vyvařovala celý týden švestkové knedlíky a bábovky a svíčkou, a samozřejmě mý němečtí kolegové i jedna polka flétnistka byli nadšení a moc se jim v jižních Čechách líbilo, takže k tomu taky je můj vztah k tomu dechovému kvintetu. Nyní tedy Akademia Wind Quintet Prague, Svita z Louskáčka v úpravě pro dechový kvintet, a
0: autorem je Petr Ilič Čajkovský té původní hudby.

0: To byl Čajkovského Louskáček v úpravě pro dechové kvinteto a hrál Akademia Wind Quintet a vybírala Jana Švadlenková, solohornistka symfonického orchestru Českého rozhlasu, která na sebe před tou ukázkou prořekla, že hrávala také a velice úspěšně v dechovém kvintetu za svého působení nebo za svých berlínských studií.
1: Tak z Berlína bychom šli do Brem zpět, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Järvi a Richard Strauss. Jeho skladba Měšťák šlechticem a k této nahrávce mám vzpomínku, protože také hrají na této nahrávce. To natáčení tenkrát probíhalo ještě s dalšími skladbami a pamatuje se, že to bylo náročné fyzicky a všichni jsme byli unavení. A tenkrát jsme přišli po pauze z obědové zpět do studia a každý měl na pultě tu Mozartovou kuličku čokoládovou. Normálně ten Paavo Järvi, jak cítil, že ta kapela je taková unavená a už nikdo neměl moc náladu, tak to se mi stalo poprvé, že bych na mě čekal po pauze takhle na pultě dáreček a ještě od dirigenta. Takže to byla vzpomínka a opravdu je to maličkost, ale všichni byli potěšeni a zase to vrátilo úsměv na rty a dotáhli jsme to tenkrát do konce tu nahrávku a myslím, že se povedla, takže bych ráda posluchačům zprostředkovala. Uslyšíme teda Richard Strauss, Měšťák šlechticem v podání Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod taktovkou Paavo Järvi.
0: Já se ještě zeptám, než tu nahrávku pustíme, dá se po tom čokoládovém bonbonu hrát?
1: No, vlastně by se to nemělo, ale
0: Já nemyslím, jestli by se to nemělo, ale jestli to jde.
1: Jde to s čokoládou a dokonce to jde i se žvíkačkou a nebudu jmenovat, kdo to dělal.
0: Dobře, takže Richard Strauss, Měšťák šlechticem, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, řídí Paavo Järvi.

0: Na stanici Český rozhlas Dedur jsme vyslechli Svitu měšťák šlechticem Richarda Strause, tak jak ji hrála Německá komorní filharmonie z Brém, ve které v té době působila naše dnešní hostitelka Jana Švadlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu v této době, a dirigentem byl Paavo Järvi. Vy jste mluvila o těch starých nástrojích s velkým obdivem a o tom, že jste se dostala k možnosti hrát na Naturhornu, když jste studovala v Berlíně u Christiana Dahlmanna. Máte Naturhornu?
1: Ano, mám svoji Naturhornu. Pořídila jsem si ji po několika letech, co jsem si neustále půjčovala ze školy v Berlíně nebo od pana profesora. Tak vlastně v orchestru ve Štátskapele v Drážďanech hrál Maďar Istvan Vinče a on jednu doma měl, tak mi nabídl, jestli bych si ji nekoupila, takže za symbolickou částku vlastně mi tu Naturhornu prodal a dodnes vlastně na ní hraju a je to fajn. A musím říct, že to, jak jsem se na to naučila, byla velmi vtipná příhoda, protože jsem jednou přišla v Berlíně na hodinu k panu Dahlmannovi a on neustále telefonoval a byl celý vyděšený, tak jsem se ptala, co se děje, a on říkal, no měl jsem hrát příští týden v nějakou mši na staré nástroje a onemocnil mi ten druhý kolega, který hraje na Naturhornu, a já to teď jako nemám s kým hrát. A teď se zastavil, zadíval se na mě a já už jsem tušila, že něco bude prostě, že něco vymyslel. A on říkal, ty víš co? Vytáhl ze skříně dva kufry plný těch kroužků, dal mi Naturhornu, dal mi noty, řekl, kde najdu nahrávku. Stručně, opravdu jednu hodinu mi vysvětlil tu techniku krytí, to je vlastně, pracujete jenom pravou rukou v korpuse, tvoříte ty tóny, které nejsou falik v vodní řadě. A proběhl takzvaný rychlokurs, no a za týden už jsem s ním seděla na tom koncertě a hrála jsem s ním koncert. A tak vlastně to vzniklo a mě to tak fascinovalo, že se dá hrát i bez toho strojiva, že jsem u toho zůstala a vlastně dodnes se tím zabývám. Myslím si, že i způsob hry na tenhle přirozený lesní roh je trošku jiný. Je to o té uvolněnosti, přirozenosti, protože když se trošičku stáhnete nebo špatně dýcháte, tak to jenom kiksá, lezou z toho prostě strašidelné zvuky. A je to, myslím, velmi přínosné i pro to hraní na moderní hornu. Člověk se u toho tak uvolní a je to jako pro mě zpestření občas fajn. Právě na Naturhornu jsem se stala členkou v Čechách v orchestru Musica Florea, který vede Marek Štrincl, a ráda bych vám s tímto orchestrem pustila od Jana Disma ze Zelenka vánoční mši.
0: Takže to bude Missa Nativitatis Domini D dur Jana Disma ze Zelenky, hraje Musica Florea, zpívají celá řada solistů a diriguje Marek Štrincl.

0: Na stanici Český rozhlas Dédor jsme vyslechli vánoční mši pro sóla, komorní sbor a komorní orchestr Dédor Jana Dismase Zelenky. Hrála muzika Flora, ve které na lesní roh, na natur lesní roh, na přirozený lesní roh hrála naše dnešní hostitelka Jana Švarlenková. Učinkovala tam celá řada vokálních solistů a dirigentem byl Marek Štrincl.
1: Další skladbou by byla má takzvaně srdeční záležitost. Byla by to pátá symfonie od Ilji Čajkovského, kterou jsme hráli se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigoval pan Ondřej Lenárt. Když jsem vlastně nastoupila do orchestru, tak byl pan Lenárt šéf dirigentem a většina koncertů, které jsem s ním hrála, pro mě byly premiéry, to znamená, že jsem na té první horně ty skladby hrála poprvé. Asi málo kdo si to umí představit, ale na té první horně je takových pasáží, které jsou prostě strašně slyšet a když to člověk ještě nikdy nehrál a rovnou si to musí zahrát v skvělé kapele a pod taktovkou úžasného dirigenta, tak někdy jsem opravdu měla tu dušičku malinkou. Tenkrát pan Ondřej Lenárt před první zkouškou za mnou přišel, jestli bych nechtěla mu to solo zahrát, než bude ta první zkouška, protože ve volné větě je opravdu velké hornové solo. A on mě chtěl vlastně ušetřit toho stresu, který bych měla vlastně před všema těma kolegama, protože člověk nemá trému z publika, člověk má trému vesměs vlastně z těch svých kolegů. A opravdu jsme to udělali, před zkouškou jsme v ladírně se sešli spolu a já jsem mu to solo zahrála, on mi tam řekl, jak by si to představoval, jakou má vizi, aby mě nemusel potom opravovat až na té zkoušce před všema. Já jsem potom na zkoušce hrála mnohem víc v klidu. On jenom řekl, výborně, přesně takhle to má být. Tím pádem mi spadl kamen ze srdce. On mi začal i důvěřovat, že prostě dokážu zahrát to tak, jak on si představuje. A mimochodem to bylo přesně i má představa. To cítění jsme měli podobné. Takže koncert jsem si vyloženě užila a bylo to fantastický. Stejně tak jako ostatní koncerty s panem Lenárdem, protože časem jsme si začali umělecky výborně rozumět a prostě jsme si tu muziku užívali. Takže velká vzpomínka, hezká vzpomínka a Čajkovský pátá symfonie, symfonický orchestr Českého rozhlasu a Ondřej Lenárt.

0: Tak to byla pátá symfonie Petra Iliče Čajkovského v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Ondřej Lenárt, a na první horně byla Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě. Máte krásné vzpomínky a spoustu krásných setkání muzikantských.
1: Je to tak, potkala jsem v životě spoustu úžasných lidí, a kterým vlastně měli na mě takový vliv, že ten můj život vždycky určitým směrem nasměrovali, a jsem za to moc ráda. Ty vzpomínky jsou hluboké a krásné.
0: Dívám se, že se chystáte končit starými nástroji.
1: Ano, máme tady Dvořákovou Novosvětskou. Je to symfonie velmi zprofanovaná. Bohužel už se to bere jako na běžícím páse, hraje to každý druhý orchestr, hraje se to na různých turistických koncertech, hraje se to v Japonsku na turné, prostě Dvořák a Deváta. Ale já jsem vybrala nahrávku v podání Muziky Florei, kde toto hrajeme na dobové nástroje, to znamená romantické nástroje. U Lesních rohů to znamená, že už máme ventily, ale jsou to jenom F horny, nejsou to ještě kombinované rohy, a já jsem dokonce získala shodou náhod od jednoho staršího pána z malého zborečku tento nástroj, který mu ležel doma, někde ho dostal kdysi před 80 lety a opravdu hraje fantasticky ta horna. A chtěla bych posluchače trošku upozornit, že neuslyší takovýto klasický, tu Devátou toho Dvořáka. Hraje se to opravdu na dobové nástroje, které ne vždycky fungují tak, jak by člověk potřeboval. Takže někdy to zní trošičku jako přirozeněji, než třeba jsme teď zvyklí na ty moderní zvuky. Nicméně Marek Štrincl čaroval, kouzlil, dělal neuvěřitelné věci, vlastně vyprávěl nám k tomu ten příběh, jak to Dvořák psal, jak si to asi představoval. To téma první, jak mají ty lesní rohy, tak prý znamená mlč, buď ticho, mlč a buď ticho. To bylo ve chvíli, kdy ho nějaké děti rušily při té skladbě, takže tímhle způsobem on nás vlastně motivoval, a spousta těch frází třeba je trošičku neobvykle hraných, ale pro mě to byl fantastický zážitek a proto bych ráda se o něj s posluchačema podělila. Byl by to teda Antonín Dvořák, symfonie číslo 9 v podání Muziky Florei pod vedením Marka Štrincla.
0: A součástí té Muziky Florei je také Jana Švadlenková, u které jsme dnes byli na návštěvě. Paní Švadlenková, moc děkujem za krásný výběr a přeju, ať se všecko daří. Naschledanou.
1: Moc děkuji a přeji taky vše dobré. Naschledanou.

0: Dvořáková Novosvětská a soubor Muzika Florea s Markem Štrinclem uzavřeli dnešní návštěvu u solohornistky Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jany Švadlenkové. Za Český rozhlas D-dur se od mikrofonu loučí Jana Vašatová. Naschledanou.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, máte naladěnou stanici D-dur a od mikrofonu vás zdraví Krištof Spirit. Budu vaším průvodcem ve vysílání v následujících 4 hodinách. A z nich budou díla například Johanna Christiana Bacha, Luise Spohra, Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Alexandra Mojzese, Karola Šimanovského, Františka Vincence Kramáře, Ralfa Vaughana Williamse nebo Georga Friedricha Händla. A začneme hudbou Johanna Christiana Bacha, nejmladšího syna Johanna Sebastiana Bacha. Johann Christian v počátcích kariéry pobýval v Itálii, ale největší úspěchy zažil v Londýně, kde setrval do své předčasné smrti. Zemřel na nový rok 1782 v 46 letech. Z jeho díla teď zazní koncert pro čembalo a smyčcové nástroje S-dur, opus 7, číslo 5. Hraje soubor London Baroque.

podání souboru London Barok jsme slyšeli koncert pro čembalo a smyčcové nástroje S-dur, opus 7 číslo 5, Johanna Christiana Bacha.

Ačkoliv byl německý skladatel Louis Spohr houslovým virtuózem, zkomponoval řadu sólových děl i pro jiné nástroje než pro housle, například 4 klarinetové koncerty. Budeme poslouchat koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur, který zahrají Karl Leister a symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu. Řídí Rafael Frühbeck de Burgos.

0: Poslouchali jsme koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 S-dur Luise Spohra. Hráli Karl Leister a symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu. Řídil Rafael Friedbeck de Burgos.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur teď bude znít hudba Antonína Dvořáka. Smyčcový sextet A-dur vytvořil Dvořák v roce 1878 a je typickým dílem autorova takzvaného slovanského tvůrčího období. Tedy, že skladby z této doby jsou záměrně obohaceny prvky vycházející z lidové hudby slovanských národů. Sextet je též zajímavý tím, že jde o první Dvořákovo dílo, které mělo premiéru v zahraničí. Sextet A-dur uslyšíme v provedení Panochova kvarteta, rozšířeného o Josefa Klusoně a Michala Kaňku.

Panochovo kvarteto, rozšířené o Josefa Klusoně u violy a Michala Kaňku u violončela, dohrálo smyčcový sextet a dur Antonína Dvořáka.

A vracíme se do rodiny Bachů, teď konkrétně za Johannem Sebastianem Bachem. Budeme poslouchat kantátu číslo 25 Es ist nichts gesundes an meinem Leibe. Kantáta pochází z prvního roku Bachova působení v Lipsku. Určena byla pro 14. neděli po Nejsvětější Trojici, což bylo v roce 1723 29. srpna. Zpívají Malin Hartelius, James Gilchrist, Peter Harvey a Monteverdi Choir. Hrají English Baroque Solists, řídí John Eliot Gardiner.

A míříme na Slovensko za jedním z nejvýznamnějších autorů 20. století, za Alexandrem Mojzesem. Mojzes studoval v Praze u Otakara Ostrčila a Vítězslava Nováka a kompozičně na své učitele navázal. Jeho styl můžeme nazvat neoromantický. Z Mojzesova díla uslyšíme symfonii číslo 5 s podtitulem Z dědictví mého drahého otce. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě řídí Bystrík Režucha.

0: Dozněla symfonie číslo 5 A dur Alexandra Mojzese. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě řídil Bystrý Krežucha.
1: Český rozhlas D dur.
0: Posloucháte, milí přátelé, stanici D-dur. Průvodcem ve vysílání je Krištof Spirit. Ze Slovenska míříme na sever, do Polska, za Karolem Šimanovským. Sonáta pro housle a klavír D-mol, opus 9, je dílem raným. Zkomponoval ji v roce 1904. To bylo Šimanovskému 22 let. Hrají Krištof Jakovič na housle a Kristina Borucinská na klavír.

Houslista Křištof Jakovič a klavíristka Kristýna Borucinská dohráli sonátu pro housle a klavír D-moll opus 9 Karola Šimanovského. A míříme do Vídně za dvorním skladatelem a ředitelem císařské komorní hudby Františkem Vincencem Kramářem. Zde používal německou variantu svého jména Kromer. Z jeho rozsáhlého skladatelského odkazu teď bude znít partita pro dechové nástroje P-dur opus 45 číslo 1. Hraje dechový ansámbl Michaela Thompsona.

0: Dechový ansámbl Michaela Thompsona dohrál partitu pro dechové nástroje B-dur Františka Vincence Kramáře.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur nás teď čeká taneční pantomima Job anglického skladatele Ralpha Vaughana Williamse. Jednoaktový balet je inspirován starozákonní knihou Job, respektive ilustrovaným vydáním Bible z roku 1826. Jehož autorem je William Blake, slavný anglický malíř a básník doby klasicismu. Balet měl premiéru v Londýně v roce 1931. My ho uslyšíme v provedení Londýnského filharmonického orchestru. Řídí Vernon Handley.

0: Tak to byl Job. Taneční pantomima na starozákonní námět Ralpha Vaughana Williamse. Londýnský filharmonický orchestr řídil Vernon Hendley.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A v Londýně ještě zůstaneme, neboť Londýn se stal druhým domovem Georga Friedricha Händla. Zde slavil své největší úspěchy i zažil velká zklamání. Zde také vydal tiskem svá Concerta Grossa. Concerto Grosso číslo 5 D-dur zahraje Akademie staré hudby Berlín. Řídí Bernhard Fork.

samotném závěru tohoto vysílacího bloku ještě přidávám árii Papagena z prvního dějství opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívá Jiří Sulženko, symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Ondřej Kukal.

0: Tak to byla árie Papagena z prvního dějství opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Zpíval Jiří Sulženko, symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Ondřej Kukal. A tím jsme definitivně uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a k poslechu našeho divadelního odpoledne vás zve hudební redaktor Libor Dřevikovský. Dnes v našem divadelním odpoledni zazní opera Drama Giocoso, žertovné drama, Wolfganga Amadea Mozarta, Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti. Takové jsou všechny, aneb Škola milenců, zkomponované na libretto Lorenza da Ponte. O vzniku této Mozartovy poslední komické opery z roku 1790 se nám nezachovalo příliš mnoho informací. Skladatelova osobní korespondence to nijak významně nekomentuje a da Ponteho memoáry, vydané o několik desítek let později, se rovněž o této opeře moc nezmiňují. Za nejpravděpodobnější možnost vzniku opery Così fan tutte vidí hudební historikové úspěch nového nastudování Mozartovy bufy Figarova svatba v roce 1789 ve Vídeňském dvorním divadle, který vyústil v objednávku na novou operu. Mozart s da Pontem tentokrát však zvolili velmi delikátní téma dotýkající se mezilidských vztahů, partnerské věrnosti žen a mužů, potažmo záměny partnerů. Traduje se legenda, že choulostivý námět prý navrhl sám císař Josef II. Podle skutečné události, k níž před časem došlo ve Vídni. Premiéra opery se udála ve Vídni 26. ledna 1790 v Burgtheatru. Cesta této poslední Mozartovy komické opery na světová operní jeviště nebyla jednoduchá právě pro její takzvaně nemorální téma. Celé rádoby morální 19. a zčásti ještě i 20. století si s ní příliš nevědělo rady, a to jak po stránce inscenační, tak i textové, neboť libretto je plné různých dost přímočarých narážek. Nicméně hudba, kterou na da Ponteho libretto Mozart vytvořil, se dokázala svojí hudebně dramatickou propracovaností jednotlivých postav a silou své geniality vždy prosadit. Dnes si na stanici Český rozhlas D-dur Mozartovu operu Così fan tutte poslechneme z digitálně remastrované nahrávky vzniklé v září roku 1962 v londýnském nahrávacím studiu Kingsway Hall v nastudování legendárního rakouského dirigenta a vyhlášeného mozartovského interpreta Karl Böhma, který si k realizaci přizval tehdejší evropské operní pěvecké hvězdy. Osoby a obsazení. Fiordiligi a Dorabella, sestry, dámy z Ferrari, Elisabeth Schwarzkopf a Christa Ludwig. Fernando a Guglielmo, důstojníci a jejich snoubenci, Alfredo Kraus a Giuseppe Taddei. Despina Komorná, Hans Steffek, Don Alfonso, starý filozof, Walter Berry. Zpívá a hraje Filharmonia Chorus a Filharmonia Orchestra. Řídí Karl Böhm. Děj opery se odehrává v Neapoli druhé poloviny 18. století. Synopse prvního dějství. Dva mladí důstojníci, Fernando a Guglielmo, se vsadí s Donem Alfonzem o věrnost svých snoubenek, sester Fiordiligi a Dorabelli. Sázka spočívá v tom, že oba budou plnit všechny příkazy Dona Alfonza a že přesto se nepodaří usvědčit jejich snoubenky z nevěry. Don Alfonso jim nařizuje, aby se s dívkami rozloučili a odjeli se svým plukem. V zápětí se s ním ale oba vracejí zpět v přestrojení za cizince z Albánie a snaží se svést si navzájem své snoubenky. Dívky však odolávají i přesto, že oba cizinci fingují sebevraždu z nešťastné lásky, ale v poslední chvíli jsou vzkříšeni služebnou Despínou, která je podplacena Donem Alfonzem a převlečena za lékaře. Ta pak Fiordiligi a Dorabelle ukládá, že musí pečovat o nemocné cizince, dokud se neuzdraví. Rekonvalescence obou mužů probíhá zdárně a v jejím průběhu najdou obě sestry v cizincích zalíbení a neodmítají jejich dvoření. Don Alfonso si mne ruce.

Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo první dějství z opery Così fan tutte od Wolfganga Amadea Mozarta na libretto Lorenza da Ponte. Operu posloucháme z digitálně remastrované studiové nahrávky, vzniklé v Londýně v roce 1962 v nastudování rakouského dirigenta a vyhlášeného mozartovského interpreta Karla Böhma a s Elisabetou Schwarzkopf, Christou Ludwig, Alfredo Krausem, Giuseppem Tadejim, Hanou Štefek a Walterem Berrym v úlohách Fiordiligi, Dorabelli, Ferranda, Guglielma, Despini a Dona Alfonza za spoluúčasti sboru a orchestru Filharmonia. Zastavme se na chvíli u této Mozartovy poslední komické opery z pohledu italského historika Piera Melograniho, zachyceným v biografii vydané v roce 2006 a nazvané prostě Mozart životopis. Così fan tutte je opera zaměřená na křehkost lidských vztahů a v nejširším slova smyslu na zmatky, jež mohou zasáhnout do života každého z nás. Objevuje se názor, že tato opera jen popisuje jednu sázku, víceméně obscénní žert. Avšak stačí si poslechnout působivou hudbu, často plnou bolesti, abychom pochopili, že tomu tak není. Je to opět drama Giocoso, v němž lze klást důraz jak na hravý, tak na vážný prvek. Možná je tu více dramatu než hravosti. Žertovné a úsměvné momenty tu nechybí a Mozart je neustále ironický. Řídí se pravidly opery seria, takže zesměšňuje sám sebe, velkého autora opery Idomeneo. Nicméně ironii a úsměv stále doprovází určitý pocit hořkosti. Německý spisovatel a dramatik Wolfgang Hildesheimer ve svém biografickém eseji nazvaném Mozart napsal, že Così fan tutte, v doslovném překladu tak to dělají všechny, před nás staví větší hádanku než všechny ostatní Mozartovy opery a název opery by mohl být právem změněn na Così fan tutti. Tak to dělají všichni, neboť nedostatek věrnosti ženských postav je morálními prohřešky mužů zcela překonáván. Nevíme, jak vídeňské publikum na Così fan tutte reagovalo po premiéře v lednu 1790, ale zdá se, že přijetí bylo poněkud vlažné. Opera mohla zapůsobit především svou nemorálností. Je plná poněkud nemravných dvojsmyslů a ve scéně sňatku Albánců, čili Ferranda a Guglielma v převlecích, s dámami z Ferrari, s jejich snoubenkami, se dokonce posmívá institutu manželství, když si sbor dovolí srovnávat nevěsty s plodnými slepicemi. Navíc během této svatby tři ze čtyř zhýralých přípitků doprovází nádherná hudba duchovního charakteru. Dnes sledujeme Così fan tutte svědomím, že zobrazuje společnost, od níž nás dělí dvě staletí. Ale tehdejší vídeňské publikum mohlo v představení poznávat samo sebe. Rodící se romantická citovost byla nelítostným poselstvím této opery zraněna. Uzavírá své zamyšlení v biografii Mozart životopis italský historik Piero Melograni. A nám nezbývá nic jiného, než se opět ponořit do nádherné hudby Mozartovy opery Così fan tutte, z níž nás čeká druhé dějství, a

0: tu je jeho synopse. Postupem času Fjordi Ligi a Dorabella nakonec podlehnou naléhání albánských ctitelů a souhlasí se svatbou, kterou zosnoval Don Alfonso. Ta se má konat ve společném domě sester. Don Alfonso však během podpisu svatebních smluv přichází se zprávou, že se do města vrací vojsko a s ním i Ferrando a Guglielmo. Oba Albánci na oko prchají, ale ve skutečnosti se jdou jen zbavit svého kostýmu, aby se mohli vrátit ve své skutečné podobě v důstojnických uniformách. Zpočátku samozřejmě předstírají, že o svatbě nic nevědí a vítají se se svými snoubenkami, po chvíli se však podívají do komory, kde je ukrytá Despina v převleku notáře. Fjordi Ligi a Dorabella se snaží zachránit situaci tvrzením, že se ve skutečnosti jen jedná o kostým na ples, ale Despinu usvědčí manželská smlouva, která vypadne z kapsy jejího převleku. Oba muži svým snoubenkám vyčiní. Fjordi Ligi a Dorabella prosí své snoubence o odpuštění. Don Alfonso vybízí všechny čtyři milence, aby si z toho, co se odehrálo, vzali poučení.
1: Madame, trattar l'amore un bagatelle, le occasioni belle, non negliger jamai, cangiare a tempo, a tempo e ser costante, coquettizzar con grazia, prevenir la disgrazia,

dozněla opera Drama Giocoso, Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti, Takové jsou všechny, aneb Škola milenců, od Wolfganga Amadea Mozarta, zkomponovaná na libretto Lorenza da Ponte. Operu jsme poslouchali z digitálně remastrované studiové nahrávky, vzniklé v Londýně v roce 1962 v nastudování rakouského dirigenta Karla Böhma a s Elisabetou Schwarzkopf, Christou Ludwig, Alfredo Krausem, Giuseppem Tadejim, Hanou Štefek a Walterem Berrym v úlohách Fiordiligi, Dorabelli, Ferranda, Guglielma, Despini a Dona Alfonza za spoluúčasti sboru a orchestru Filharmonia. V pořadu byl citován úryvek z biografie Piera Melograniho Mozart životopis v českém překladu Marie Kronbergové. Ve vysílání stanice Český rozhlas D-dur budeme pokračovat hudbou Giuseppa Verdiho, konkrétně jeho smyčcovým kvartetem E-moll. Dílo vzniklo na jaře roku 1873 v době skladatelova pobytu v Neapoli, v době příprav inscenace jeho opery Aida. Protože protagonistka opery, sopranistka Tereza Štolcová, onemocněla a uvedení opery se zpozdilo, využil Verdi volný čas k napsání kvartetu, který prvně zazněl v Neapoli 1. dubna 1873 na neformálním recitálu pořádaném v hotelu, kde byl skladatel ubytován. Dnes nám čtyřvětý smyčcový kvartet E-moll Giuseppa Verdiho zahraje Leipziger Streichquartett.

Tak to byl smyčcový kvartet E-moll od Giuseppa Verdiho, hrál Leipziger Streichquartett. V létě roku 1776 Wolfgang Amadeus Mozart zkomponoval malý hudební dárek k 25. narozeninám své starší sestry Nannerl, a sice Divertimento D-dur pro solový hoboj, dva lesní rohy a smyčce. Skladba vznikla v období, kdy podobných skladeb k oddechu a zábavě vytvořil Mozart velkou řadu, buď pro své přátele, nebo pro potřeby svého zaměstnavatele, salzburského knížete arcibiskupa Coloreda von Waldze. Mozartovo šestivěté divertimento číslo 11 D-dur, Kichlův seznam 251, hraje Wiener Mozart Ensemble, řídí Willy Boskovsky.

Doznělo divertimento číslo 11 D dur, Kechlův seznam 251 od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál Wiener Mozart Ensemble, řídil Willy Boskovsky. A to byla také půvabná tečka za naším vysílacím blokem. Mnoho dalších krásných zážitků při poslechu vysílání stanice Český rozhlas D dur vám přeje redaktor Libor Dřevikovský.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Krištof Spirit a vítám vás při poslechu večerního vysílání stanice D-dur. Do následujících společných 4 hodin jsem zařadil hudbu Josefa Suka, Cezara Franka, Milana Slavického, Ernsta von Dohnányho, Václava Felixe, Gražiny Bacevič, Richarda Strause a Jaroslava Řídkého. Vysílání otevřeme hudbou Josefa Suka. Fantastické skerco je v kontextu Sukových děl skladbou drobnou. Můžeme ji také považovat za skladbu dělící. Fantastické skerco zkomponoval v roce 1903, tedy ještě v době šťastného mládí. Sukova tvorba se po roce 1904, tedy po smrti tchána Antonína Dvořáka, a zejména manželky Otilky výrazně proměnila. Stala se více melancholickou. Fantastické skerco nám zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídí Vladimír Válek.

Hlavním dílem dnešního večerního vysílání bude symfonická báseň Vykoupení Cezara Franka. Jako o symfonické básni o díle hovořil sám skladatel, ovšem přítomnost recitátora, solistky a smíšeného sboru a také duchovní námět nám dovolují o této rozměrné skladbě mluvit jako o oratoriu. Textovou předlohou je stejnojmenná báseň Eduarda Bloa, ve které je popsán svět před narozením Ježíše, jeho proměna skrze křesťanství a následný 2000letý úpadek. V závěru anděl znovu přichází s božím poselstvím a možností vykoupení. Recituje Lambert Wilson, zpívají mezzosopranistka Beatrice Uria Monzon a sbor Orfeon Donostiara. Hraje orchestr kapitolu v Toulouse, řídí Michel Plasson.

0: Dozněla symfonická báseň, nebo chcete-li oratorium Vykoupení Cezara Franka. Recitoval Lambert Wilson, zpívali mezzosopranistka Beatrice Uria Monzon a sbor Orfeon Donostiara. Hrál orchestr Capitol v Toulouse, řídil Michel Plasson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: S podobným námětem Vykoupení přichází i následující 12-minutová orchestrální skladba Porta Celi Milana Slavického z roku 1992. Jednověté dílo je koncipováno jako oblouk, postupně stoupající k zářivé vizi nebeské brány, aby se následně vše uklidnilo v konečném vykoupení. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Porta Celi, neboli Brána nebes, je název skladby Milana Slavického, kterou právě dohrála Česká filharmonie. Řídil Jiří Bělohlávek.

Posloucháte večerní vysílání stanice D-dur, kterým vás provází Krištof Spirit. Dalším autorem teď bude maďarský skladatel Erné, nebo též Ernst von Dohnányi. Byl dlouholetým ředitelem Budapešťské akademie, za druhé světové války značně pomáhal židovským hudebníkům. Po roce 1948 se usadil ve Spojených státech. Sextet pro klarinet, lesní roh, housle, violu, violončelo a klavír C-dur zkomponoval Dohnányi ještě v Maďarsku v roce 1935. Hrají Aleš Hustoles na klarinet, Vladimíra Klánská na lesní roh, Jaromír Klepáč na klavír a Beethovenovo smyčcové trio.

0: Slyšeli jsme sextet pro klarinet, lesní roh, housle, violu, violončelo a klavír C-dur Ernsta von Dohnányho. Hráli Aleš Hustoles na klarinet, Vladimíra Klánská na lesní roh, Jaromír Klepáč na klavír a Beethovenovo smyčcové trio.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: A v komorní hudbě zůstaneme i v další skladbě. Tentokrát zazní kvintet pro harfu, flétnu, housle, violu a violončelo s podtitulem Pohádka o Sněhurce z roku 1963 českého skladatele Václava Felixe. Hrají Libuše Váchalová, harfa, Jiří Boušek, flétna, Václav Snítil, housle, Milan Heřmánek, viola a Rudolf Lojda, violončelo.

To zněl kvintet pro harfu, flétnu, housle, violu a violončelo s podtitulem Pohádka o Sněhurce z roku 1963 Václava Felixe. Hráli Libuše Váchalová na harfu, Jiří Boušek na flétnu, Václav Snítil na housle, Milan Heřmánek na violu a Rudolf Lojda na violončelo.

Za další hudbou teď pokračujeme do Polska. Čeká nás třetí symfonie Gražiny Bacevič. Neoklasicistní dílo je z roku 1952 a zahraje nám ho Symfonický orchestr Polského rozhlasu a televize v Katovicích. Řídí Jerzy Svoboda.

0: Třetí symfonii polské skladatelky Grażyny Bacewicz dohrál Symfonický orchestr Polského rozhlasu a televize v Katovicích. Řídil Jerzy Svoboda.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V čase se na stanici D-dur teď posuneme zpět na konec 19. století. Burlesku pro klavír a orchestr D-moll původně chtěl věnovat mladý 21-letý Richard Strauss Hansi von Billowovi, který ho jmenoval svým asistentem u dvorního orchestru v Meiningenu. Billow ale dílo odmítl hrát jako příliš obtížné. Dílo nakonec premiéroval Eugen D'Albert, stejně starý klavírista a skladatel jako Strauss. My si dílo vyslechneme v provedení legendárního amerického klavíristy Byrona Jennise a chicagského symfonického orchestru. Řídí Fritz Reiner.

0: Tak to byla burleska pro klavír a orchestr D-moll Richarda Strause. Hráli Byron Jennings a Chicagský symfonický orchestr. Řídil Fritz Reiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku bude patřit hudbě českého autora. Vybírám serenádu pro smyčcový orchestr E-dur Jaroslava Řídkého. Českou filharmonii bude řídit Karel Šejna.

0: Dozněla serenáda pro smyčcový orchestr E-dur Jaroslava Řídkého v podání České filharmonie a dirigenta Karla Šejny. A tím jsme uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes po druhé jsme s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě u Jany Švadlenkové, solohornistky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, která pro nás vybírá své oblíbené nahrávky. Čím začnete?
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Ráda bych začala koncertním kusem pro čtyři lesní rohy od Roberta Schumana, který natočili pánové Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Rudolf Beránek, Stanislav Suchánek a Emanuel Hrdina s doprovodem Dvořákova komunního orchestru pod vedením Vladimíra Válka.

0: Takto jsme na stanici Český rozhlas D-dur poslouchali koncertní kus pro čtyři lesní rohy a orchestr F-dur opus 86 Roberta Schumana, tak jak ho hráli vlastně profesoři Jany Švadlenkové, u které jsme dnes na návštěvě, pan Bedřich Tilšar a pan Zdeněk Tilšar, a dále členové Filharmonie Rudolf Beránek, Stanislav Suchánek a Emanuel Hrdina spolu s Dvořákovým komorním orchestrem, který řídil Vladimír Válek.
1: Ano, další skladbu jsem přinesla od Wolfganga Amadea Mozarta, a sice je to úprava Kouzelné flétny pro dechový kvintet. Kvintet se jmenuje Akademia Wind Quintet Prague, kde hraje lesní roh František Pok, jak jsem již včera zmiňovala, můj kolega se Sočru, který vlastně může za to, že jsem to dopracovala, až jsem do rádia. Ano, on byl ten hlavní spouštěč, že jsem se do rádia namotivovala vlastně, nebo namotivovala hrát tu první hornu. Uslyšíme Kouzelnou flétnu v úpravě pro dechový kvintet a hrají pánové Jiří Maršálek, Petr Doněk, Oto Trnka, František Pok a Josef Janda.

0: to byl Akademia Wind Quintet a zpracování hudby z Mozartovy kouzelné flétny pro dechový kvintet. Nahrávku vybrala Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem Dédor na návštěvě.
1: Další skladbou bude nahrávka jazzového souboru Pražské konzervatoře, s kterou zvítězili na soutěži Concerto Bohemia v roce 2004. Tento soubor vedl můj bývalý pan profesor Bedřich Tilšar a mimo jiné v něm hrál můj manžel Martin Švadlenka a vím, že vždycky ještě dodnes vypráví zážitky z těchhletěch zkoušek. Ten velký žestěvý soubor, vemte si to, to bylo několik pásků výtečníků, protože žestěři, zejména trumpetisti, mají vždycky ve škole trošičku problémy s morálkou a vím, že ty zkoušky toho velkého žestěvého souboru byly pod vedením pana profesora Tilšara v naprostém pořádku. Je možný, že pan profesor by to viděl jinak, ale ty kluci opravdu měli takový respekt a poslouchali všechno, co on říkal a jak bych tak řekla, on dal ty kluky takovým způsobem do latě, že opravdu co dokázali natočit s tím, že s tím souborem, že to bylo něco famózního, fantastického a ráda bych vám teď pustila v podání žestěvého souboru Pražské konzervatoře části z vodní hudby od Georga Friedricha Händla.

0: Tak to bylo několik částí z Händlovy vodní hudby, tak jak vybrala Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D dur na návštěvě, a tak jak je hrál žesťový soubor Pražské konzervatoře, s kterým skladbu nastudoval profesor Bedřich Tilšar. A ten soubor a ty nahrávky se potom velice dobře umístili. Oni zvítězili v rozhlasové soutěži Koncerto Bohemia v roce 2004.
1: Další skladbou bude Braniborský koncert číslo 2 a v podání Akademie für Alte Musik Berlin. Tento orchestr mě vždycky neuvěřitelně motivoval. Je to orchestr staré hudby, kde se hraje na dobové nástroje. Já jsem během studií v Berlíně také absolvovala studium na tento přirozený lesní roh a vždycky jsem si tyhle nahrávky té Akademie für Alte Musik velmi ráda pouštěla a vlastně tím, že pan profesor Dalman z Berlínské univerzity mě občas vzal někam si na to i zahrát, takže jsem se dostala do podvědomí těchto muzikantů a v letošním roce se mi vlastně splnil sen, protože už dvakrát jsem s Akademie für Alte Musik hrála. Takže bych vám ráda pustila Braniborský koncert číslo 2 od Johanna Sebastiana Bacha v podání Akademie für Alte Musik a těžký trumpetový part tam hraje Friedemann Immer.

0: to byl Braniborský koncert číslo 2 Johanna Sebastiana Bacha v podání Akademie für Alte Musik Berlin, tak jak nahrávku vybrala Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem Derdu na návštěvě. Hrál tam její profesor Christian Dahlmann a jak se říkala jméno toho trumpetisty, který tam vyšívá ten trumpetový pár?
1: Ano, ten trumpetista se jmenuje Friedemann Immer.
0: Děkuju. Kam dál? Zase zpátky do Prahy?
1: Ano, jdeme zpátky do Prahy a máme tady znova Tilšary, mé milované, a sice tria pro lesní roh od Antonína Reichy. Tady bych ráda pustila ten čtvrtý sešit, kde je velmi náročný ten part třetího lesního rohu. Pan profesor mi vyprávěl, že nevěděli úplně přesně s bratrem Zdeňkem, kdo by to s nima mohl hrát, tak se zeptali tehdy Zdeňka Divokého a Zdeněk povídá, no tak já bych ale napřed rád viděl ty noty, já se na to podívám a řeknu vám. A prý po pár dnech přišel a říkal, no tak to by šlo. A opravdu neuvěřitelně ten part zvládl a páni Tilšaři byli nadšení, takže natočili tento čtvrtý sešit Reichových trií.
0: Těch tří je celkem, myslím, 24, víte, a rozdělené jsou do 4 sešitů.
1: Ano, je jich 24, přesně tak. Máme to rozdělené ve 4 sešitech a právě uslyšíme čtvrtý sešit Reichových trií v podání Zdeňka Divokého, Bedřicha Tilšara a Zdeňka Tilšara.

0: Poslouchali jsme tria pro lesní rohy Antonína Reichy. Byl to čtvrtý sešit těchto tří, protože jich je celkem 24. A na té nahrávce hráli bratři Tilšarové spolu se svým kolegou z České filharmonie Zdeňkem Divokým a nahrávku pro nás dnes vybírala Jana Švadlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Další hudbou bude Svita z Louskáčku, a sice pro úpravu dechového kvinteta v podání Akademia Wind Quintet Prague, a hrají ježi jmenovaní František Pok, Otto Trnka, Jiří Maršálek, Petr Doněk, Josef Janda. Já jsem vlastně v dechovém kvintetu hrála již od svých studií na konzervatoři, kde jsme se spolužákama založili takový malý kvintet dechový a hráli jsme si spíš tak pro radost. A když jsem přišla do Berlína, tak jsem se jen zmínila, že ráda hraju v dechovém kvintetu, a už si mě tam starší spolužáci z univerzity odchytli a opravdu jsme asi 3 roky intenzivně zkoušeli a natočili jsme si i takové demo CDčko a dokonce jsme dojeli až do Mnichova na HRD soutěž, jmenovali jsme se Ligeti Quintet, a i když jsme se tenkrát neumístili, tak jsme měli spoustu koncertů a spoustu zážitků, dokonce jsme měli soustředění u nás doma, u našich rodičů v jižních Čechách, kde nám mamka vyvařovala celý týden švestkové knedlíky a bábovky a svíčkovou, a samozřejmě mý němečtí kolegové i jedna polka flétnistka byli nadšení a moc se jim v jižních Čechách líbilo, takže k tomu taky je můj vztah k tomu dechovému kvintetu. Nyní tedy Akademia Wind Quintet Prague, Svita z Louskáčka v úpravě pro dechový kvintet, a
0: autorem je Petr Ilič Čajkovský, té původní hudby.

0: To byl Čajkovského Louskáček v úpravě pro dechové kvinteto a hrál Akademia Wind Quintet a vybírala Jana Švadlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu, která na sebe před tou ukázkou prořekla, že hrávala také a velice úspěšně v dechovém kvintetu za svého působení nebo za svých berlínských studií.
1: Tak z Berlína bychom šli do Brem zpět, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Järvi a Richard Strauss. Jeho skladba Měšťák šlechticem a k této nahrávce mám vzpomínku, protože také hrají na této nahrávce. To natáčení tenkrát probíhalo ještě s dalšími skladbami a pamatuje se, že to bylo náročné fyzicky a všichni jsme byli unavení. A tenkrát jsme přišli po pauze z obědové zpět do studia a každý měl na pultě tu Mozartovou kuličku čokoládovou. Normálně ten Paavo Järvi, jak cítil, že ta kapela je taková unavená a už nikdo neměl moc náladu, tak to se mi stalo poprvé, že bych na mě čekal po pauze takhle na pultě dáreček a ještě od dirigenta. Takže to byla vzpomínka a opravdu je to maličkost, ale všichni byli potěšeni a zase to vrátilo úsměv na rty a dotáhli jsme to tenkrát do konce tu nahrávku a myslím, že se povedla, takže bych ráda posluchačům zprostředkovala. Uslyšíme teda Richard Strauss, Měšťák šlechticem v podání Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod taktovkou Paavo Järvi.
0: Já se ještě zeptám, než tu nahrávku pustíme, dá se po tom čokoládovém bonbonu hrát?
1: No, vlastně by se to nemělo, ale
0: Já nemyslím, jestli by se to nemělo, ale jestli to jde.
1: Jde to, jde to s čokoládou a dokonce to jde i se žvíkačkou a nebudu jmenovat, kdo to dělal.
0: Dobře, takže Richard Strauss, Měšťák šlechticem, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, řídí Paavo Järvi.

0: Na stanici Český rozhlas Dedur jsme vyslechli Svitu měšťák šlechticem Richarda Strause, tak jak ji hrála Německá komorní filharmonie z Brém, ve které v té době působila naše dnešní hostitelka Jana Švadlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu v této době, a dirigentem byl Pavo Jervy. Vy jste mluvila o těch starých nástrojích s velkým obdivem a o tom, že jste se dostala k možnosti hrát na Naturhornu, když jste studovala v Berlíně u Christiana Dahlmanna. Máte Naturhornu?
1: Ano, mám svoji Naturhornu. Pořídila jsem si ji po několika letech, co jsem si neustále půjčovala ze školy v Berlíně nebo od pana profesora. Tak vlastně v orchestru ve Štátskapele v Drážďanech hrál Maďar István Vince a on jednu doma měl, tak mi nabídl, jestli bych si ji nekoupila, takže za symbolickou částku vlastně mi tu Naturhornu prodal a dodnes vlastně na ní hraju a je to fajn. A musím říct, že to, jak jsem se na to naučila, byla velmi vtipná příhoda, protože jsem jednou přišla v Berlíně na hodinu k panu Dahlmannovi a on neustále telefonoval a byl celý vyděšený, tak jsem se ptala, co se děje, a on říkal, no měl jsem hrát příští týden v nějakou mši na staré nástroje a onemocnil mi ten druhý kolega, který hraje na Naturhornu, a já to teď jako nemám s kým hrát. A teď se zastavil, zadíval se na mě a já už jsem tušila, že něco bude prostě, že něco vymyslel. On říkal, ty víš co, vytáhl ze skříně